0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobře, no prostě jisté je, že jste nic neukradl a bez stěračů jste odjel k domovu. Je to sice dopravní přestupek jezdit bez stěračů, ale je to lepší než krást, že?
2: Ale já jsem nejel domů, já jsem jel k tomu svýmu kamarádovi, k tomu Motičkovi. Co měl ty stěrače dvoje a jedny jsem od něj odkoupil.
1: Aha. Pane brašnáři, a stalo se vám ještě někdy jindy v životě, že jste se zachoval takhle pěkně poctivě?
2: Já jsem měl kolikrát možnost. Já třeba například v páté třídě jsem před školou našel hodinky. A taky jsem je neukradl. Dal jsem je tenkrát do ředitelny.
1: Čili už od dětství v panu brašnáři byl takový smysl pro poctivost.
2: Já jsem tedy cukání měl, to je pravda, ale pak jsem si říkal, co kdyby mi náhodou někdo viděl, a potom jsem si myslel, že by mi mohli dát nějaký nálezný, a oni mi akorát za to pověsili. Na nástěnku.
1: Aha, no to musel být příjemný pocit tam viset, že? Pane brašnáři, ta vaše poctivost, ta nespadla z nebe. O tu se zasloužili ti, kteří vás od dětství formovali. Přinesl jste ty fotografie, jak jsem vám říkal.
2: Tak tadyhle to je naše třída.
1: Já ukážu.
2: Ještě z obecný, tam na krajičku.
1: A vy jste, kde?
2: Vedle na krajičku.
1: Ano, vedle věže. No. A kde je
2: nás
1: učitel?
2: Měl soudruh učitel Plech.
1: No, jestli se dívá na pořad, tak má jistě radost.
2: Ne, on už neučí.
1: Je asi v důchodu, ne?
2: Ne, on jednou prodával lístky na ples rodičovského sdružení a natisk si tam dvojnásobnou cenu a oni mu na to přišli. Strašně nešikovně.
1: A co je tady na té fotografii? To jste vy?
2: No, co jsem já, když mi bylo 6. Asi pamatuju, že v tom ateliéru měli takovou skleněnou kouli, ve který sněžilo. A ta se mi strašně líbila.
1: To znám, to se takhle otočilo a padalo
2: se. No, a tu jsem taky neukrad.
1: Vážení přátelé, seznámil jsem vás s panem brašnářem. Není to žádný čítankový hrdina, má své chyby, ale jedno je jisté, nekrade. A to je pozitivní a z toho bychom si měli vzít příklad. Pane brašnáři, já vám děkuji.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy. A to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese. A hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já se ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No.
2: No, jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
1: No tak, jedna plus jedna?
2: Dvě.
1: Dvě plus jedna?
2: Tři.
1: Tři plus jedna?
2: Čtyři.
1: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
2: No a pak bych to nevěděl.
1: No tak proč to neřeknete?
2: No já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
1: Dost
2: všelijaký libůstky.
1: Dost
2: referentů.
1: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
2: No, já myslím 300, že by to vyřídili.
1: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
2: Sakra, chce to uhát. Kuchyň a pokoj, ano.
1: No tak dál, příslušenství. Spíš?
2: Ale jde pak, člověče, špatně. Já musím brát mepromamát.
1: Mepromamát?
2: No jo, no. Abych spal.
1: No tak pojďte, já myslím. Spíš, klozet, koupelnu.
2: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
1: A tak! No to já mám taky.
2: Jo.
1: To je nevýhoda, že?
2: Proč?
1: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
2: A vy to používáte v obojí najednou?
1: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
2: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
2: Jo tak to je nějakej zrno zječný.
1: Zrno zječný?
2: Jo.
1: A proč on chce prizječný?
2: On prej byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Vy říkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidím v hostivaři, tam má pokoj, kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře.
2: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaký lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to 4 směna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým schocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: No, to nevadí, já tady mám sebou mapu republiky.
0: Rádio Jihlava. 101,5.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Ať si kdo chce, co chce říká, ať si mamka slzy utírá, k dokonalému mladému muži patří cigareta jako k velbloudovi hrby. Pravda, žvíkačka zahraniční výroby, správně usazená na dásni, také vyvolá obdiv. A samovolná bublina při řeči s ředitelem školy vykoná své. Ale cigárko je cigárko. Vůbec nechápu, jak jsem bez něj těch 13 let mohl žít. Ovšem již v 10 jsem popotahoval z dřívek obalených vatou, ale to nebylo ono. Také tolik vychvalované bafání z rákosových doutníků, které u nás ve třídě zavedl zemědělský synek Laníš, nepřineslo očekávanou slast. Úplným extrémem pak byl vynález 8C, vdechování kouře z nedlouhé gumové hadičky, naplněné suchou travou. Několik ožehnutých tváří hovořilo však jasně proti, nehledě k tomu, že někteří chlapci po těchto pokusech za školní zdí potupně vrhli. Záhy jsme si proto my, kuřiva chtiví, uvědomili, že máme-li zvládnout techniku kouření bez újmy na zdraví, musíme se odevzdat do rukou odborníka. A osud k nám byl milostiv. S 1. zářím přihrál nám do třídy propadlíka Janebu, známějšího, a to i mezi učiteli, spíše pod přezdívkou Nikotin. Kromě kouření snad tento člověk neuměl nic. Svou profesi však ovládal se zručností majitelů opiových doupat. Janebova spotřeba cigaret byla fantastická, a nebylo tedy divu, že již koncem září rozprodal veškeré učebnice propůjčené státem. A tak ze školních pomůcek mu zbyl jedině pytlík na cvičky, prasknutí napěchovaný nedopálky, které cestou do školy zručně nabodával po refížích speciálně upraveným příložníkem. Není divu, že Janeba se na první pohled odlišoval od svých vrstevníků. Již sama postava připomínala cigaretu, a čapce, kterou nosil, se neprávem říkalo popelní. Vůní pak připomínal dobře zavedenou tabákovou plantáž v době sklizně. Šaty vetché, na mnoha místech propálené a pod kůží na břiše zašity 3 cigarety, jak Janeba tvrdil, pro případ ztroskotání. Ačkoliv na škole bylo kouření důsledně pronásledováno, a astmatický učitel Rejhon kontroloval, převlečen za instalatéra, chlapecké záchodky i během výuky. Janebův zlozvyk byl učiteli i ředitelem tolerován. Jedině v hodinách si nesměl nikotin zapálit. Řešil to tedy tím, že šlukoval naposledy se vstupem učitele a kouř pak vyfukoval dobrých 20 minut do penálu. Krom toho jej hodnější profesoři posílali co chvíli z oběžníky a vzkazy, dobře vědouce, že i hned za dveřmi Janeba popustí uzdu své vášni. Tradovalo se dokonce, že jednou dobromyslný čeština Smolík, starý skaut, nervózní z toho, že ten den ještě nevykonal dobrý skutek, vyslal Janebu při odpoledním vyučování hlídkovat k blízké trafice. Nekupuje-li někdo z žáků školy tabákové výrobky. Není třeba zdůrazňovat, že naše srdce se pro nikotina nadchla. Záhy jsme mu dělali domácí úkoly, nosili svačinu a ti šťastnější, co je sehnali, i cigarety. A pak přišel den, na který jsme se těšili nejvíce, kdy v cihelně za městem nás měl Janeba naučit kouřit. Počítalo se, že nás učňů přijde 8. Lukáš, Pazderka, Pilný, Závoz, Vajs, Děravý, Čmolík a já. Ale dorazilo nás jen 6. Závozovi bohužel zemřela babička a tak zklamaný spolužák místo kouření udivoval příbuzné pláčem. Tolik se na cihelnu těšil. Pitomec Pazderka nevydržel muka čekání, zapálil si již v poledne doma ve spíži a byl přistižen otcem jdoucím mlsadrum. My ostatní jsme již před třetí netrpělivě vyhlíželi Janebu, respektive kouř, který ho vždy signalizoval. Takže náhodnému chodci by se zdálo, že se neblíží kamarád, ale sentinel. Přesně ve 3 dorazil kouř k nám. Doufám, že nikdo neporušil můj zákaz obědvat, řekl Janeba úvodem a vyzval nás, abychom předvedli své kuřácké zásoby. Cigarety cizích značek i hned zabavil, vzkaže jsou pro nás začátečníky moc silné. Co budu ale kouřit já? Zeptal se šmelinářský synek Čmolík, který donesl pouze 100 Chesterfieldek. Janeba mu podal své 2 lípy. Pak už nic nebránilo tomu, abychom si zapálili. Janeba se ukázal jako rozený pedagog. Věnoval se nám individuálně a dohlížel, zda jeden každý správně šlukuje. Na stěnu cihelny pak nakreslil průřez dýchacím ústrojím, aby ukázal, jak nejlépe využít vdechnutého kouře. Pravda je, že nákresu již někteří z nás nemohli věnovat dostatečnou pozornost. Vajze jsme dokonce museli omývat vodou. Když se probral, doznal, že v poledne jedl kachnu. Ta ostatně za chvíli byla i mezi námi. To už nám Janeba zapaloval další cigarety. Nikdo nemluvil, neboť kouření nám nepůsobilo ten požitek, o kterém jsme snili. Zatímco Janeba si labužnicky pochutnával na Chesterfieldkách, nám bylo hůř a hůř. Bezvěrec Děravý, který měl normálně pro Boha jen slova pohrdání, se začal nečekaně polohlase modlit. Úplně omámený Čmolík pak jen tiše plakal a scháněl se po papíru, chtěje psát závěť. Za hodinu už bylo úplně jedno, kdo v poledne jedl a kdo se postil. A domů nás za tmy rozvážel Janeba na 2 kolách. A tak se toho dne naučil kouřit pouze Závoz. Jemuž pozůstalí na pohřbu nabídli cigaretu, aby utišil žal. A pitomec Pazderka, jehož otec si ve spíži při rumu uvědomil, že ve 2 se to lépe táhne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Člověče, proč neomlazuješ kolektiv, ve kterém pracuješ?
2: Tak my jsme pomladil asi před 6 lety. Vzali jsme Lenku Plačkovou. Diváci možná znají z Chunder Country Show jako Sweet Sue, že jo? Ale ta s náma bohužel dneska nespívá, protože to neumí. A ona je tady dneska jako divák jenom.
1: Ona je tu jako divák? A proč je tu jako divák? Pojď zaspívat!
3: Já nejsem žádná zpěvačka, já jsem herečka.
1: Herečka seš, jo?
2: Herečka.
1: A v kterým divadle hraješ? Jsem tě ještě neviděl. V kterým divadle hraješ?
3: Já ještě nehraju v žádném divadle, ale příští týden dělám přijímací zkoušky na Damu.
2: Řekni, když jsi s ní navázal kontakt, a ti přečte schválně životopis, který jsi měla vypracovat k těm přijímačkám. Řekni, já jsem jeho ukradl, já ti ho dám a přesvědč, ať to přečte, jo. Vidíš, co
1: Lenko, pojď to přečíst.
2: Co mám za veleduchy v kapele.
1: Lenko, pojď to přečíst. Prosím tě, je Silvestr, my to budeme brát jako legraci, my si nebudeme myslet, víme, že jsi blbá, pojď se.

0: životopis s ohledem na můj umělecký vývoj. Narodila jsem se nečekaně dne 11. července 75 dvěma sympatickým rodičům. Byla jsem krásné miminko. Vážila jsem 4 kila. Z toho 3,5 hlava. Maminka si mě brzy oblíbila a začala mě neuvěřitelně rozmazlovat. Koupala mě ve vaničce, kupovala mi řehtačky a abych měla každé ráno mateřské mléko o správné teplotě, spala ve sklepě na 7. schodě. Ale jinak se mi dostávalo od maminky tvrdé spartianské výchovy. Nezabalovala mě do plen, ale nechávala mě volně lézt po 4 po podlaze. A když jsem udělala nějakou tu loužičku, tak mě maminka zlískala, vymáchala mi v tom čumák a vyhodila na dvorek. Do dneška jsem proto neobyčejně čistotné děvče. Když je například venku bláto, tak si třeba 30 minut čistím podrážky na rohožce a pak teprve v úplně čistých holínkách skočím do postýlky k pešákovi. Můj tatínek byl veselá kopa. Když jsem byla malá, tak si pořád z maminky utahoval, protože věděl, že nejsem jeho. Když se mi narodil bratříček, byla jsem s tatínkem jednou na procházce a zeptala jsem se, jak vlastně přišel bratříček na svět. Tatínek se zadíval do mých zvídavých nevinných dětských očí a řekl mi, že jej přinesl čáp. Řekla jsem mu, že se tatínku nestydíš, takovou máš doma hodnou a hezkou maminku a souložíš s čápama. Taková jsem byla už rozumná. Když jsem přišla do první třídy, byla jsem hrozně hodné a klidné dítě. Byla jsem tak klidná, že si paní učitelka často myslela, že jsem mrtvá. Musela vždycky ke mně přijít a šťouchnout do mne, jestli po ní seknu. Ve škole mě to hrozně bavilo. Naučila jsem se tam spoustu zajímavých věcí. Jako třeba to, že Horymír po skoku na koni z Vyšehradu už nemohl mít děti. Že první člověk byl takzvaný Homo sapiens. Že součet čtverců nad odvěsnami se rovná kouli pod přeponou. Učitelé měli ze mne radost. Byla jsem nejlepší žák z celé třídy. Byla jsem primeros. Největší radost měl ze mne pan učitel dějepisu, za kterým jsem chodila po vyučování do zborovny, kde nás nakonec nachytal pan ředitel. Aby pana učitele nezavřeli, musel emigrovat do Ruska. Tam ale znásilnil koněmou. A pak jí přerazil ruce, aby to nevykecala. Přesto ho obvinili a odsoudili k trestu smrti na elektrickém křesle. V Rusku ale šetří proudem. A tak ho prý k elektrickému křeslu jenom přivázali, připojili na něj kabely a pak ho umlátili klackem. Po základní škole jsem krátce chodila do školy pro děti se zbytky zraku. Ale po prvních zkouškách jsem byla přeřazena do školy pro děti se zbytky mozku. Ani tuto školu jsem nedokončila. A tak jsem se rozhodla dát se na umění. Začala jsem hrát s banjo bandem, se kterým jsem se seznámila na zabíječce prasete Ivana Mládka. Tak to byl můj životopis s ohledem na můj umělecký vývoj.
1: Lenka Plačková.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To byla neuvěřitelná nádhera. Tam nafukovaly ty krásné, obrovské balony. Já jsem se mezi tím motal, pozoroval jsem to. Dýchlo na mě to minulé století a říkal jsem si, to je taková krása. A přišla taková paní a tu krásu mě trošku narušila, protože říká, chcete také letět? Já říkám, já nevím, já se jenom tak rozhlížím.
2: Stejně není místa.
1: Co se do toho ta baba plete, jsem si říkal. A ona se ukázala, že to je, ona se ukázala, že to je hlavní pořadatelka. Ona jenom měla takový divný přístup k lidem, jo. A říká, jestli chcete letět, my vás máme rádi, poletíte tady s tím Němcem, jo. Říkám, Ježišmarja, jestli mě máte rádi s Němcem, ne. Já německy si s ním nepohovořím, já neumím ani slovo.
2: To nevadí, stejně poletíte.
1: A byl jsem ve vzduchu. To je neuvěřitelný švunk. Oni zapálí ty plameny, co si se odstřihne a už letíte. A najednou se vzdalujete, rodina ani nevěděla, kam letím. Živitel se jim vzdaloval, jo? A já jsem mizel v dáli a teď vám všichni mávají, jo? Je to nádherný pocit. A vy máváte jim. Tam najednou do vás vjede takovej ten státnický, jo? Syndrom tam dostane takový to. My jsme letěli směrem na Boskovice a před námi byl hrad, tedy respektive zřícenina toho hradu a tam byli turisti a taky nám mávali a najednou jim tvrdnul takhle úsměv na rtech. Já jsem si říkal, co oni blbnou, no pak mi to došlo, že jo, pač my jsme se k ním blížili na doraz. Já říkám, Hergo, to je pilot ten Němec, on nám i hrad takhle zblízka ukáže. Ale německy říkám, neumím, já jsem se k němu obrátil, chtěl jsem ho pochválit, říkám mu, super. A on mě česky říká, já jsem tam ale nechtěl. Tam jsem pochopil, že s Němcem si porozumím. Horší, že to bude s tím balonovým lítáním. My jsme to vzali velmi těsně vedle ty zříceniny a letěli jsme dál a on říkal, pod náma je voda. Říkám, no dovolte. On říká, ne, no někde pod náma musí být voda. Říkám, no jistě, tady všude, tady je boskovická přehrada, ne? A co to znamená? No to znamená, že nás to stáhne do té vody. Říkám, Ježíši Kriste, to jsem zase naletěl. No my jsme to vzali těsně teda nad tou vodou, letěli jsme dál, on to vzal nad stromama a už to naštěstí bylo celý jenom o přistání, jo? Protože oni se dorozumívají vysílačkama s tím doprovodem, který jede po silnici, ty to mají jednodušší a bezpečnější. A on mu říká, patrně přistaneme na louce za Boskovicema, no? Člověče, tak nebude to na louce za Boskovicema? Nese nás to dál. To já jsem vůbec nevěděl do té doby, že on to neřídí, ten chlap, jo? On řekl, ono nás to nese dál, jo? Tak jsme letěli směrem za Boskovice, furt dál, a on říká, vidíš, tamhle to žitný pole, tam za chvilku padneme, jo? Jo, jo, jo, hned vedle té liny, jak je to žitný pole, jo? Tam nás to nese, tam za chvilku sebou řízneme, jo? Buďte tam, jeďte tam, končím, přistáváme, ano, jo? Říkám, prosím vás, už opravdu přistáváme? Jo, už přistáváme, držte se, trochu to drncne. Tak on řekl, trochu to drncne, no my jsme se drželi. On jak vzal tím košem o tu zem, no to byla rána, jak zděla, my jsme se vysypali z toho koše ven, na mě nalehnul chlap, oznámil mě, vážím 118 kilo.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Rádio Jihlava. Soul Sisters.

0: Koukám, že si to tady nějak štelujete, koukám, že jste nějaký celý o televize, že budete asi dělat nějaký náhodný rozhovor s nějakým náhodným chodcem někde na ulici, víte?
1: No výborně, mladý muži, vy jste to poznal, skutečně já jsem z televize, mým úkolem je tady na ulici natočit náhodný rozhovor s náhodným chodcem k Mezinárodnímu dni žen. Šlo by to, můžeme to natočit s váma?
0: No, to jo. A to bych taky mohl právě taky něco vyhrát?
1: Ne, to byste nemohl, tohle není soutěž, to je jenom taková anketka, víte?
0: Škoda, že je to jenom taková tetka.
1: Ne, tetka, anketka. A? Vy byste potřeboval něco vyhrát?
0: No, já bych potřeboval, ano.
1: A co?
0: No, já bych ze všeho nejradši chtěl vyhrát, víte to, jak když se tam, jak to máte, tam, víte? Když...
1: No, nevím, právě bych byl rád, kdybyste mi to řekl.
0: No ne, jak se tam vždycky strčí ruka a nahmátne se všecko.
1: Aha, tak to ne, tady nenahmátnete nic, víte. Ale možná ze své funkce bych vám mohl zařídit za vaši ochotu takovou maličkost nějakou.
0: No to by bylo bezvadný, kdybyste mohl utrousit alespoň maličkost z vaší laskavé funkce.
1: No, a o jakou maličkost byste měl zájem?
0: Třeba nějakou úplnou maličkost, třeba knížku.
1: No to je dokonce ušlechtilé, to bych jistě zařídil. Máte nějakou konkrétní knížku na mysli?
0: Mám na mysli takovou tu malou zelenou.
1: Název mě zajímá.
0: Výherní vkladník.
1: Aha, takhle. Mladý muž, já jsem rád, že jste v dobré náladě, že hýříte vtipem,
0: no, tak, kdo by nehýřil vtipem a nebyl v dobré náladě, když na něj čeká výherní vkladník plná peněz. Mohl byste mi prozradit, kolik na ní bude?
1: To bych nemohl.
0: To je škoda, tak já se nechám překvapit.
1: Podívejte se, mladý muži, vy se skutečně ve své naivitě snad domníváte, že Československá televize vám za pár vět, který jste notabene ještě ani vůbec neřekl, poskytne výherní vkladní knížku plnou peněz, že?
0: Ano.
1: To je dost mladý. To není čas na legrace. Já mám si úkoly z redakce, aby nějakej náhodnej chodec ulice mi je nebudete narušovat. Stůjte pěkně uvolněně a odpovídejte na moje otázky. Kamera, berte si ho, jedem. Dobrý den, mladý muži, jistě víte, že se nám blíží pěkný a populární svátek.
0: Který?
1: No na to se snad ptám já vás, ne?
0: Aha, bude Josefa. 19. března, to mi přesně pač, Karel má ten den narození.
1: No dobře, Josef, to je také jistě hezký a populární svátek, ale předtím...
0: Předtím je Edy, to má narozeniny zase Josef.
1: Tak znova. Mladý muži, zapomeňte laskavě na všechny Karly, Edy, Franty a Josefy a vzpomeňte si naopak taky laskavě, než bude pozdě, jaký svátek oslavují všichni muži počátkem března s takovou radostí a úctou.
0: Já se bojím.
1: Proč byste se bál? Nemáte se čeho bát? Já jsem vlídný člověk. S některými náhodnými chodci, s kterými jsem v minulosti dělal náhodné rozhovory, si dodnes dopisuji. Vy si snad nechcete dopisovat?
0: Ne, s vámi rozhodně ne.
1: No tak pěkně odpovídat. Jaký svátek oslaví všichni muži počátkem března?
0: Měsíc knihy.
1: Já ti dám knihy, ty si čáku. Kdo nám přináší v životě tolik radosti, péče a lásky?
0: Knihy.
1: Zapomeň na knihy, ti říkám, a přemýšlej trochu, ke komu se my, muži, v životě utíkáme, když je nám nejhůř?
0: Ke kořalce.
1: To vidíš, už si ho dívám. Už je to tady. A teď přemýšlej dál. Kdy pijeme kořalku počátkem března?
0: Když je nám nejhůř.
1: Právně, a kdy je ti počátkem března nejhůř?
0: Já nevím.
1: Tak já ti to povím. 8. března je ti nejhůř. Protože se nalokáš kořalky jako ten veps a zneuctí ženám jejich důstojný svátek. Je to tak?
0: Ano.
1: Máš veliký štěstí, že jsi se přiznal. Co by si tedy ženám přál k jejich svátku?
0: Abych se polepčil. Abych nebyl ani když mě budou nutit.
1: Nevymlouvej se na ženy, jak tě tak pozoruju. Ty se asi dlouho nutit nenecháš, viď?
0: Nenechám, hned by si dal panáčka.
1: No, děláš dobře. Moc dobře, že jsi upřímnej. Tak co si myslíš, že nejlepším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku?
0: Knihy, ne.
1: Právě knihy, ne. Já jsem ti řekl něco o těch knihách.
0: Ano.
1: No tak?
0: O těch knihách...
1: Jsem ti to řekl, knihy ne. Tak co je nejlepším dárkem?
0: Já už bych chtěl jít domů.
1: Kam nepůjdeš, ta chvíle tě nezabije. Dokud se nepřiznáš, jaký dárek je nejvhodnějším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku, tak tě domů nepustím.
0: No, jsou to všelijaký ty.
1: Konkrétně?
0: Ty všelijaký různý, jo. Co?
1: Neukazuj a mluv!
0: Závěsy.
1: Jaký závěsy?
0: Uší, krční, nosní ne.
1: Ale s tebe bych se pomalu dostal na nervovi. To je všechno hezký, že by si ženám kupoval tyhle ty blbosti. Ale ženy od nás mužů potřebují něco jiného.
0: Peníze.
1: Peníze, to si dneska ženy dokáží vydělat sami. Ženy potřebují od nás mužů něco slyšet.
0: Hudbu, hezkou hudbu, Bobek, lásko, mě ubývá sil.
1: No, ale to se moc nechlub ženám, že v tvým věku už ti ubývá sil. Ženy potřebují něco jiného slyšet.
0: Já mám nápad.
1: No konečně, tak to řekni.
0: Vy mě musíte pustit domů. Já nejsem žádný náhodný chorec. Já jsem viděl, jak si to tady štelujete, jak jsem koukal z okna. Myslel jsem, že bych sem vlez a vyhrál všecko. A to jsem si ale blbec dal.
1: Ano, to jsi si blbče, totiž to jsi si chlapče dal. Neměl jsi sem chodit. Klekni si, já ti řeknu, co od nás ženy chtějí 8. března slyšet. Opakuj po mně. Milé ženy, my vám slibujeme, že si vás budeme vážit, že vám budeme pomáhat, že vás budeme milovat, protože jste naše největší. Co? Štěstí! Opakuj to!
0: Já to tak neumím, řekněte to vy.
1: Ty to musí říct, já jsem z televize, já nejsem náhodný chodec, mě by to nevěřili.
0: A já to nemůžu říct.
1: Jak to?
0: Protože ženy nejsou moje největší štěstí, moje největší štěstí jsou knihy.
1: To není nic, já ho budu muset zabít, knihomola. Bude, já tě budu mučit. Já s tebou natočím rozhovor v měsíci knihy. Kamera, berte si ho. Dobrý den, mladý muži, když tady tak náhodou klečíte na ulici, můžu se vás zeptat, co se vám vybaví, když řeknu březen?
0: Mají svátek ženy.
1: Počkej, nebláznit, staň, pamatuj se. Kde vaším největším přítelem?
0: Ženy.
1: Knihy.
0: Ženy.
1: Knihy.
0: Ženy, vy jste mě knihy definitivně vytlouzali. Já už nebudu číst, budu milovat ženy, bude pronásovat na ulicích, v úřadech, na půdách, v parcích ženy, kde
1: chyťte ho, je to maniak, natočíme si rozhovor.

0: Maminka nevěsty zářila radostným očekáváním. Pak vstoupil do kostela nevěstin otec. Nevěsta se ho držela v podpaží. Nikdo se nedíval na její nádherné roucho. Všichni civěli na její obličej. Nebyl bílý, byl zelený. Nevěsta, předtím si z nervozity zobla krevet v sírovém těstíčku, párečku se slaninou, peppermintových bombónů, švestek v rumu, jednohubek se sardelkou, artičoku v omáčce, višní v griotce a tatínek jí na uklidněnou dal krapet růžového šampaňského. Nevěsta šla, spíš se vlastně potácela uličkou a pak začala zvracet. Nedecentně ublinkávat, jak by se slušelo na dámu. Zvracet. Krevety, višně, šampus, buřtíky. Nevěsta se doslova poblila. Zasáhlo to družičky, tchána, ženicha, budoucí tchýni, ženichova bratra a pastora. Pak to v kostele vypadalo jako u Waterloo. Družičky pištěly, matka nevěsty omdlela, ženich ztratil síly, takže se prostě posadil na zem, slabší žaludky utíkaly ven a hudba, nic netušíc, důstojně hrála. Nevěsta se doslova ztratila v bezvědomí a silnější nátory řvaly smíchy. Tenhle příběh skončil nakonec happy endem. A z toho vyplývá, že když už svatba, tak si vždycky vezměte jen toho, s kým se máte opravdu rádi. Má osobní rada navíc, jak přežít svatbu je, na svatbu nikdy nezvěte své bývalé milenky a milence.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den, pane, dobrý den.
2: Dobrý den. Jo. Vysoko. Tak si představte, pane, že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
1: Ale ne.
2: No jo.
1: Berete na to brufen.
2: Depak, to mě nepomůže.
1: Ne.
2: Já byl na masáži, bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
1: Nějak moc, ne?
2: No. Ona je to nějaká nová masérna, nedávno to u nás otevřeli. Ona to vzala teda důkladně, jo? Se vším všudy, stejně mi to nepomohlo.
1: A co vám všechno tak jako masírovala, no, nebo čím začala?
2: To se vám chci svěřit, hlavně tadyhle pod břichem, jo?
1: Kde?
2: No tadyhle.
1: No to mi nemusíte ukazovat,
2: no, já
1: to mám taky.
2: Mám takový malej výstupek.
1: No,
2: přitom to tam mám už dlouho a vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
1: No jestli třeba ona to nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
2: Já nevím, ona říká, že prej by mi pomohli nějaký svatojánský broučci. Vlastně to, co to kecám. Španělský mouchy. Já mám sestro, ale kde si je mám nachytat? Přece kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
1: Centrum?
2: Říkala Eros. No tak to je jako Aero, ne? Jako letadlo, ne?
1: Ale prosím vás, co to je za nesmysl? Já vám poradím, až vás příště vezme Hexenschuss, běžte do toho reumatologického ústavu, víte, a tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a ta už ví vždycky každá sestra, jak na to prostě jít a...
2: To víte, to... že jo, no. Taková bába se k tomu umí postavit, to není jako ty mladý fuchtle. Prosím, a teď ona tam stojí, sukinky nad kolena, ještě přitom kojí.
1: A to snad ne, no.
2: No jo, teď ale... ona se ani nestačila oblíct pod prsenku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taková kontrolní otázka. Nesvítili tam náhodou takový červený světýlka?
2: Svítili. Červený, oranžový a na zelenou jsem šel.
1: Já nemyslím semafory, vevnitř jestli nesvítili červený.
2: Vevnitř svítili jenom červený.
1: No, pak to je jasný, tak já vám poradím. Příště, až vás vezme ten Hexenschuss, jo, tak běžte, upalujte dobu a řekněte manželce, ať vás našlape. Rozumíte?
2: No,
1: a máte.
2: To
1: máte.
2: Bych mohl.
1: No?
2: To bych mohl. Lidi od nás říkají, že prý ona šlape nejlíp z celý ulice.
1: Hlavně, že je přičinlivá.
2: No to ona je. No, ona no. Je taky právě ty masáže dělá. A nejvíce zajímá o tyhle ty T-I-R.
1: T-I-R, ty Tyrat.
2: Tyrat. No, a ona to má moc, prosím vás, ta je tak zatížená.
1: No, neříkejte.
2: No jo, ona, prosím vás, teď, no dneska například už volala několikrát, že prý má v sobě už 10 Turků, jo. Ty nervy toho logru, to kafe, víte, furt kafe, 10 Turků a 2 bavoráky na spláchnutí. Na žaludek zase. Nervy, vyčerpanost a pak to musí takhle to, no. Od rána neměla v ústech snad jednoho Taliána, jestli. Prosím vás, no, to je moc.
1: No to je moc.
2: Je přetažená.
1: Přetažená, no já no, taky už
2: je
1: mám
2: nervy. Je přetažená
1: taky,
2: a zatížená.
1: Zatížená, no já mám taky nervy, taky. Svoje. No s masážem, ale naštěstí, tady mi kamarád říkal, že jdu, abych zašel za nějakou paní Kadeřábkovou.
2: Cože?
1: No tadyhle hned vedle je to
2: Kadeřábková.
1: Dušní 12, nebo
2: Kadeřábková.
1: Kadeřábková.
2: No to mě něco připomíná.
1: Vlasta Kadeřábková.
2: To by mohla být docela dobře moje žena. No to víte, že jo, to bude asi ona, teď já...

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá kolega v práci druhému. Máš na drátě tchýni? A telefonuje nebo visí?

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určená školákům. Od soboty se otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma, výstava potrvá do pondělí 28. září.
0: Co se děje v kraji?
1: Záměr na stavbu silničního obchvatu Třebíče, měřícího téměř 6 kilometrů, prošel posouzením možných dopadů na okolí. Krajský odbor životního prostředí k němu vydal souhlasné závazné stanovisko. Zároveň stanovil řadu podmínek při přípravě této nové části silnice. Ruský podnikatel spjatý s Kremlem zaplatil oslavy, které následovaly po svatbě nejstaršího syna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na společné prohlášení Donalda Trumpa mladšího a Bettany Trumpové. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A v Modeně si připsali třetí výhru a mají jistý postup do osmifinále. České reprezentanty včera zdobila především vynikající úspěšnost v útoku, která celkově dosáhla 72%.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tolik zprávy a Katka a dnešní úterní ráno na Rádiu Jihlava, tak se do toho pojďme pustit. Příjemný poslech vám přeje Zbyněk Loucký. Hezký den a dobré ráno.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Jihlava vylepšuje parkování. Jihlava od 15. září upravila pravidla parkování mimo centrum, přibude v modrém a oranžovém režimu 30 minut zdarma. A rezidenti starší 65 let mohou požádat o 200 volných hodin zdarma pro své návštěvy. První změna pomůže hlavně lidem, kteří do regulovaných oblastí přijíždějí něco krátce vyřídit. Novinka jim umožní parkování vyřešit hned po příjezdu a mít na krátkou návštěvu větší časovou rezervu. Druhá změna vychází ze zkušeností seniorů, kteří potřebují více času pro své návštěvy. Nemusí jít jen o návštěvu rodiny. Volné hodiny lze využít také pro někoho, kdo přijede pomoci s nákupem, péčí, opravou domácnosti nebo jinou potřebnou záležitostí. Rezidenti starší 65 let proto mohou požádat o 200 volných hodin zdarma. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Společně už se díváme na dnešní kalendárium, tak pojďme na to, na ten dnešní den s datem 15. září. V roce 1976 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se veřejnosti představil nový osobní automobil Škoda 105 a 120 právě v tento den. V roce 2002 začala vysílat televize Očko a v roce 2005 se u nás konala soutěžní část mistrovství světa v Orbě za účasti týmů z 29 zemí. Ještě rok 2008 krátce po půlnoci Lehman Brothers oznámilo žádost o ochranu před věřiteli. Právě teď také dnešní narozeniny. V roce 1881 se narodil Ettore Bugatti, automobilový konstruktér. V roce 1930 herec Petr Haničinec a v roce 1946 americký filmový režisér Oliver Stone. Přejeme hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava. Rádio Jihlava. 101.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Bezděkovský mlýn na Vysočině ukazuje, že ekologické zemědělství má smysl. V srdci Vysočiny mezi vrcholy Čeřínku a Křemešníku najdete Bezděkovský mlýn. Na okraji Rohozné se v něm ekologicky hospodaří a navazuje se na historickou tradici rodiny, která je se zdejším mlýnem svázána od roku 1759. Mlýn a celé hospodářství prošly mnoha peripetiemi, ale na začátku 90. let se okolní polnosti a stodola vrátily zpět do rukou rodiny. Budova mlýna nabízí ubytování spojené s agroturistikou a je tam také malá expozice mlynářství. Farma se především zaměřuje na chov skotu a hospodaření na okolních polích a loukách. Bezděkovský mlýn byl oceněn svazem ekologických zemědělců Probio a udělili mu putovní cenu Bartáku v Hrmec za hospodaření v souladu s přírodou.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Našich zlatíček jsme se právě dneska zeptali, proč se děti rodí maminkám a ne tatínkům.
2: Protože jsou chlapy a jsou dospělí.
3: Aby měli děti.
4: No to, že aby byly maminky teď a tatínci.
5: Protože teď

0: 1. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na králi
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné ráno. Češi mají od zaměstnavatelů největší zájem o příspěvky na fyzioterapii, rehabilitace či masáže a o dentální hygienu. Právě tyto benefity ale firmy nabízejí jen výjimečně. Více než třetina zaměstnanců uvádí, že od svého zaměstnavatele nedostává žádný zdravotní benefit.
0: Jihlava aktuálně.
1: Vysoká škola Polytechnická Jihlava chce vybudovat centrum zdravotnického vzdělávání. Na studii a projektovou dokumentaci získá od kraje 6,85 milionů korun. O dotaci rozhodli krajští zastupitelé. Odhad celkových nákladů na centrum je téměř 380 milionů. Stíhačky Severoatlantické aliance během noci sestřelily v litevském vzdušném prostoru dron. Uvedl to na sociální síti prezident pobaltské země a poděkoval spojencům za rychlou reakci. Prezident neupřesnil, z jaké země mohl dron přiletět a které zemi patřil. Bezpilotní letoun nejspíše přiletěl z Běloruska a směřoval na západ, uvedla to litevská média. Tenistka Kateřina Siniaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě, před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: A tak nás čeká druhá hodina po zprávách dnešního vysílání v úterý s Rádiem Jihlava. Tak si to pojďte s námi užít a ať se skvěle poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Dobrý den.
0: Rádio Jihlava.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Dnes vás veme na zajímavou přednášku s názvem Stojíme před velkou změnou. Proběhne od 17 hodin.

0: Hezké ráno a hezké úterý s datem 15. září přeje Rádio Jihlava. Právě teď se díváme do kalendáře, je tam krásné ženské jméno Jolana. Přejeme všechno nejlepší, ale dnes je v kalendáři také Mezinárodní den demokracie. Užijte si dnešní den, ať se hlavně dobře posloucháme, chystáme další hity a rádi vám hrajeme. Dobrý den a hezké ráno, tady Rádio Jihlava.
1: Hravé léto na Rádio Jihlava.

0: Levá chuť.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Říká paní Pávková manželovi: Pepo, nemusíš zřít celý záhon najednou. Odpočin si. A co si myslíš, že od rána dělám?

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Zdravé město Jihlava zve na Den zdraví, vyšetření, prevence, první pomoc i rady odborníků. Čekají návštěvníky 16. září v DKO Jihlava. Od 9 do 15 hodin si lidé mohou nechat zkontrolovat základní zdravotní hodnoty, poradit se s odborníky nebo si vyzkoušet praktické ukázky. Vstup je zdarma. Celkem bude připraveno více jak 30 stanovišť. Návštěvníci si mohou nechat orientačně změřit například cholesterol, krevní tlak, cukr v krvi, okysličení krve nebo složení těla. Součástí programu budou také kontroly zraku, výživové poradenství, témata duševního zdraví, prevence různých onemocnění nebo informace o sociálních a zdravotních službách. Praktická část se zaměří mimo jiné na první pomoc, resuscitaci, použití AED nebo postup při vypuzení cizího předmětu z dýchacích cest. Chybět nebudou ani aktivity pro děti, trénink paměti a didaktické hry.

0: Krásné úterý s rádiem Jihlava, jak se máte, jak se vám má vstávalo a nebo vstává, my vás zdravíme a rádi vám hrajeme a právě teď připomínáme a přinášíme taky motto pro dnešní úterní den. Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou, nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se milují. Přejeme hezký den, dobré ráno a hlavně skvělý poslech. Zdraví vás Rádio Jihlava a Zbyněk Loucký. Hezký den.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezké úterý. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určená školákům. Od soboty se otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma, výstava potrvá do pondělí 28. září.
4: Co se děje v kraji?
5: Záměr na stavbu silničního obchvatu Třebíče, měřícího téměř 6 kilometrů, prošel posouzením možných dopadů na okolí. Krajský odbor životního prostředí k němu vydal souhlasné závazné stanovisko. Zároveň stanovil řadu podmínek při přípravě této nové části silnice. Ruský podnikatel spjatý s Kremlem zaplatil oslavy, které následovaly po svatbě nejstaršího syna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na společné prohlášení Donalda Trumpa mladšího a Bettiny Trumpové. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A v Modeně si připsali třetí výhru a mají jistý postup do osmifinále. České reprezentanty včera zdobila především vynikající úspěšnost v útoku, která celkově dosáhla 72%.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
6: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Jolany mají dneska svátek, holky, všechno nejlepší, právě vám letí další muzika. A za okamžik taky víc o tom, že Třebíč dokončila přestavbu pobočky městské knihovny. Teď ale další hity.

Ladíte Rádio Jihlava. Třebíč dokončila přestavbu pobočky městské knihovny v Modřínově ulici. Budovu si veřejnost poprvé prohlédne 16. září, tedy zítra, a půjčování knih začne 29. září. Stavební práce vyšly radnici na 33,5 milionu korun, za nábytek pak zaplatila radnice asi 1,8 milionu. Teď už další muzika.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Muž se jednoho večera vrátí dřív než obvykle a začne se tulit k ženě. A ta mu osekne. Dej s tím pokoj, teď na to nemám náladu. To jste se na mě dneska všechny domluvili, nebo co?

0: chytřejší než rádio.
1: Nedostatek spánku neovlivňuje negativně pouze zdraví dotyčného, ale i jeho okolí. Podle nové studie se nevyspalí lidé chovají sebestředněji a jsou méně ochotní pomáhat ostatním. Tak prosím vás, spěte co nejvíce, ať jsme všichni na sebe hodní.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava, psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Stavební práce vyšly na 150 milionů. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investovala téměř 200 milionů, částečně z dotace. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Ve Vladislavském sále Pražského hradu jsou ode dneška vystaveny korunovační klenoty. První 4 dny si je mohou prohlédnout školáci. Od soboty 19. do pondělí 28. září se výstava otevře veřejnosti.
0: Co se děje v kraji?
1: V Úsobí na Havlíčkobrodsku má kraj v plánu postavit pobytové zařízení pro lidi s chronickým duševním onemocněním z 80 lůžky. Jde o rozšíření kapacit domova ve Věži, který je od Úsobí necelých 10 kilometrů. Memorandum o stavbě zařízení sociálních služeb s městy SEM schválili krajští zastupitelé a projednalo ho už i zastupitelstvo městy SE. Japonská prefektura Yamanashi od příštího roku začne účtovat horolezcům na hoře Fuji poplatky za záchranné operace, prováděné jejím vrtulníkem. Bude tak činit v období, kdy je výstup obvykle zakázán a pokud jí lidé nepředloží plán výstupu.
0: Sport.
1: O trenéra fotbalové Sparty Briana Priskeho projevil zájem Mönchengladbach. Kouč Pražanů je jedním z kandidátů na uvolněné místo kouče bundesligové Borussie. Priske se v současnosti připravuje se Spartou v Jerevanu na zítřejší utkání prvního kola základní části Evropské ligy proti Araratu Arménia.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Jihlavská radnice nechá změřit hluk, který dopadá na obyvatele části Pávov. Za chvíli.
0: Rádio Jihlava 101.

0: Štěstí.
1: Ladíte vlnu 101.1 FM, Jihlavská radnice nechá akreditovanou laboratoří změřit hluk, který dopadá na obyvatele části Pávov. Je blízko dálnice D1 a u dálničního přivaděče. Měření, které tam před rokem dělali hygienici, sice neprokázalo překročení limitů, ale vyšlo to velice těsně. Město teď na měření hluku uvolnilo z ekologického fondu 240 tisíc. Jihlava letos nechala odborně změřit také hluk u výrobce dřevotřískových desek Kronospan a ten na výsledky stále čeká. Teď už další muzika.

svůj osud, kde a s kým svůj život spojím. A chvíli trpět pro lásku s vědomím, že napíšu šťastný konec. A chvíli trpět pro lásku, necítit bolest.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, jak ti dopadlo to rande na slepo? Ani se neptej. Ta ženská přijela na rande v Mercedesu, rok výroby 1937. Tak to je fajn, ne? Drahé, luxusní auto, dokonce rarita, tak kde je problém? No, ona byla původní majitelkou toho auta.

0: Jihlava požár zahradního domu v Rouchovanech na Třebíčsku způsobil škodu 2,5 milionu. Objekt začal hořet v noci na sobotu. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Hasiči příčinu vzniku požáru stále ještě vyšetřují. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se těším zase zítra v 9.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchy.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. V řece Moravě v Olomouci a jejím okolí kvůli velmi nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se dusí. Jejich úhyn pokračuje.
0: Jihlava aktuálně.
1: Vysoká škola Polytechnická Jihlava chce vybudovat centrum zdravotnického vzdělávání. Na studii a projektovou dokumentaci získá od kraje 6,85 milionů korun. Odhad celkových nákladů na centrum je téměř 380 milionů. Nejvyšší soud Spojených států, ve které mají převahu konzervativci, zamítl snahu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami. Ty rozhodnou, kdo bude ovládat kongres.
0: Sport.
1: 3 dny po deblovém triumfu po boku Kateřiny Siniakové na Grand Slamovém US Open zvládla Taylor Townsendová první singlový zápas na turnaji v Mexiku. V úvodním kole americká tenistka vyřadila Němku Tatianu Mariaovou po vítězství 6-7, 6-3 a 6-2.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Příjemné dopoledne, dámy a pánové, dneska je úterý a v kalendáři je vypsáno datum 15. září. Jsme tedy přesně v polovině tohoto zářijového měsíce, ale my máme takové, řekl bych, normální všední úterý a naše společné chvíle na rádiu Jihlava právě teď začínají. Každopádně máme lehce po 11. hodině a tím pádem také startujeme naše další vysílání s Fugasem na vlnách 101.1 FM. A co vás všechno dneska čeká a co vás nemine? No řekneme si třeba, jaká vedra kdy panovala letos, kde, v jakých místech naší republiky. Taky se mrkneme na to, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A k tomu spousta dalších zajímavostí. Tak si na to všechno rozhodně počkejte, páč to bude stát za to. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu, ničím nerušený poslech, no a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Lady Gaga a její snoubenec Michal Polanský se stali rodiči. Zpěvačku vyfotili s miminkem při procházce v Severní Karolíně. Jméno ani pohlaví ale zatím neupřesnila. Není ani známo, jestli dítě případně neodnosila náhradní matka, jelikož na zpěvačce v posledních měsících těhotenství nebylo vůbec znát.
2: Rádio Jihlava.
3: Už se chci zvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Kdybych se mohl vybrat, budu radši neznámý, říká syn Lucie Bílé Filip, který se v muzikálu Obyčejná holka v divadle Lucie Bílé představí jako muzikálový herec. Akorát jsem zjistil, že neumím tancovat. Prostě jsem třeba.
2: Rádio Jihlava.
0: Muselo to být fakt ostrý, hodnotí život, kterým si jeho matka Bára Basíková za posledních 30 let prošla a v němž opakovaně prožívala zklamání v partnerském životě. Já do jejich vztahu neviděl, neumím to zhodnotit, ale z těch tří chlapů vyšel v tom filmu nejlíp můj táta.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, jaký je český národní nápoj? Správně, pivo. Víte, jaká je česká národní slabost? Další pivo.

0: Krásný den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 15. září a můžeme se podívat do kalendáře, kdo pak to má dneska svátek. Jsou to Jolana, Jolanda
1: a je, to jsem se bála.
0: Melisa, Melita a Roland. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
2: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na vlny 101.1 FM, tedy vlny Rádia Jihlava, a já mám pro vás připraveny dvě pranostiky platné pro dnešní den. Jedna říká, od Panny Marie sedmibolestné teplota rychleji poklesne. Nebo na svatou Jolanu z povstele nevstanu. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Začalo restaurování jednoho z nejcennějších obrazů ve sbírkách Národní galerie. Růžencové slavnosti od německého malíře Albrechta Dürera. Jeho hodnota je nevyčíslitelná. Práce potrvají zhruba 5 let a podílet se na nich budou desítky odborníků z Česka i z ciziny.
4: Co se děje v kraji?
5: Záměr na stavbu silničního obchvatu Třebíče měřícího téměř 6 kilometrů prošel posouzení možných dopadů na okolí. Krajský odbor životního prostředí k němu vydal souhlasné závazné stanovisko. Zároveň stanovil řadu podmínek při přípravě této nové části silnice. Výprava na houby se nevyplatila dvěma Italům ve Švýcarsku. V lesích v kantonu Ticino nazbírali 30 kilo hřibů. Místní pravidla však dovolují každému člověku odnést si za den pouze 3 kila. Policisté jejich úlovek při kontrole zabavili a případ předali úřadům. Houby nakonec místo sběračů dostanou seniori z nedalekého domova.
4: Sport.
5: Dominika Šalková a další tenistky si na úvodní zápas turnaje v São Paulo musí počkat nejméně do dneška. Včera je na kurt nepustil déšť. Utkání Šalkové proti 6. nasazené Španělce Jessice Bouzasové je na programu dnes od 18.30.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Tak máme, dámy a pánové, lehce popolední, no a Fuga z vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chvíli si řekneme další recept a taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak i dál poslouchejte naše vlny a už za chvilku se dozvíte víc.
4: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým...

Posloucháte, dámy a pánové, vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který má pro vás připraven recept. Dneska to bude salát z jablky a kuřetem. Baby salát, polníček, řetkvičky omijeme, necháme okapat. Salátové listy natrháme na menší kousky. Nakrájíme na malé kousky také řetkvičky a jablka. No a společně všechno promícháme. Kuřecí prsa pak omijeme, osušíme, osolíme a opepříme. Na pánvi rozehřejeme olej a maso opékáme z každé strany přibližně 5 minut, dokud není pořádně propečené. Poté ho vyjmeme a nakrájíme na tenké plátky. Jablečný džus pak smícháme s jablečným octem, olivovým olejem, když on

klasickou hořčicí a třtinovým cukrem. Zálivku podle chuti ještě osolíme a opepříme. Salát rozdělíme na porce, poklademe na ně plátky kuřecího masa, zakápneme připravenou zálivkou a podáváme.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá kolega v práci druhému. Máš na drátě tchýni? A telefonuje nebo visí?

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Pokračuje Evropský týden mobility. Dneska na dopravním hřišti, no a zítra pak pokračuje v DKO, kde se dozvíte všechno podstatné o zdraví, a to vše na jednom místě.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední vysílání Rádia Jihlava.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Přesně za 3 měsíce, tedy 13. prosince, začne platit nový železniční jízdní řád. Pro Jihlavu přinese největší změnu posledních let. Pravidelné přímé rychlíky Region Jet z Jihlavy do Prahy. Celkem tak nabídnou 9 přímých spojení denně. Stejně pravidelně pojedou vlaky zpět do Jihlavy. Z pražského hlavního nádraží budou odjíždět každé 2 hodiny.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Vláda odložila rozhodnutí o návrhu změny zákona o ochraně veřejného zdraví, která má umožnit mimo jiné očkování proti chřipce v lékárnách. V minulé sezóně se nechalo očkovat proti chřipce přes 825 tisíc lidí. Ministerstvo zdravotnictví se snaží zájem podpořit. Kromě proškolených lékárníků by měli mít možnost očkovat i lékaři všech odborností.
0: Co se děje v kraji?
1: Zítra se v Havlíčkově Brodě po třetí a čtvrté etapě otevře slavnostně park Budoucnost. Proměnou prošlo okolí rybníka Obora a Hastrman až po ulici Prokopa Holého. Park nově láká nejen na opravenou cestní síť, ale také na novinky, jako je například poeziomat. V rámci slavnostního otevření jsou v plánu i komentované prohlídky. V části Nizozemska je od dnešního rána omezena vlaková doprava. Vládní organizace ProRail, spravující nizozemskou železniční infrastrukturu, sdělila, že příčinou by mohla být sabotáž. Na kolejích byly na několika místech nalezeny předměty, které tam někdo umístil záměrně.
0: Sport.
1: Čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou dnes večer mistři světa Italové. Svěřenci Jiřího Mnováka se sfavorizovaným domácím výběrem utkají už s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině A v Modeně porazili postupně Řecko 3-1, Švédsko 3-2 a Slovensko 3-0.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Časové znamení ohlásilo 13 hodin, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava. No a nás v následující hodince čeká spousta pohodové muziky, taky třeba bulvární okénko, a v něm se podíváme na nevěstu Ester Geislerovou. Tak si to určitě nenechejte ujít, já všem přeji hezký den, příjemnou zábavu a posílám další hit.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Posloucháte úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 15. září.
1: Vaše starosti.
2: Při podání daňové přiznání.
3: Ale člověk stejně musí
4: obíhat. Na hlavu, víc nám nedovolíme.
1: Na naši hlavu.
0: Letošní rok bude v Česku ještě dlouho spojován s mimořádnými vedry. Léto bylo druhé nejteplejší v historii měření. Na většině stanic padaly absolutní teplotní rekordy a teploty se dostávaly i nad 40 stupňů. Ještě ve středu zaznamenali desítky stanic tropický den. Nejteplejší oblasti byly Jižní Morava, Střední Morava a Střední Čechy.
5: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 15. září. Nicméně už jsme se dostali do času, kdy se s vámi musím rozloučit, protože je připravena moje kolegyně Katka. Ale já se na vás budu znovu těšit v 16 hodin a tímto vás také zvu. Do té doby, čau vás Fugas.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobem.

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Na kraji zamíchej a chopej mňam, mňam, mňam.
2: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Ve Vladislavském sále Pražského hradu jsou ode dneška vystaveny korunovační klenoty. První 4 dny si je mohou prohlédnout školáci. Od soboty 19. do pondělí 28. září se výstava otevře veřejnosti.
0: Co se děje v kraji?
1: V Úsobí na Havlíčkobrodsku má kraj v plánu postavit pobytové zařízení pro lidi s chronickým duševním onemocněním z 80 lůžky. Jde o rozšíření kapacit domova ve Věži, který je od Úsobí necelých 10 kilometrů. Memorandum o stavbě zařízení sociálních služeb s městysem schválili krajští zastupitelé a projednalo ho už i zastupitelstvo městyse. Japonská prefektura Yamanashi od příštího roku začne účtovat horolezcům na hoře Fuji poplatky za záchranné operace, prováděné jejím vrtulníkem. Bude tak činit v období, kdy je výstup obvykle zakázán a pokud jí lidé nepředloží plán výstupu.
0: Sport.
1: O trenéra fotbalové Sparty Briana Priskeho projevil zájem Mönchengladbach. Kouč Pražanů je jedním z kandidátů na uvolněné místo kouče bundesligové Borussie. Priske se v současnosti připravuje se Spartou v Jerevanu na zítřejší utkání prvního kola základní části Evropské ligy proti Araratu Arménia.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Ladíte Rádio Jihlava taky v úterý. Katka přeje pohodový den. Záměr na stavbu silničního obchvatu Třebíče měřícího téměř 6 kilometrů prošel posouzení možných dopadů na okolí. Podrobnosti už za moment.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

0: Krásný den, díky, že ladíte rádio Jihlava. Záměr na stavbu silničního obchvatu Třebíče, měřícího téměř 6 kilometrů, prošel posouzení možných dopadů na okolí. Krajský odbor životního prostředí k němu vydal souhlasné závazné stanovisko, zároveň stanovil řadu podmínek při přípravě této nové části silnice. Teď ale z rádia Jihlava další hity, mějte krásný den.
1: Zas jsi tak smutná, kdo se má na to koukat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká paní Pávková manželovi: Pepo, nemusíš zřít celý záhon najednou. Odpočin si. A co si myslíš, že od rána dělám?

0: Ladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodové odpoledne. Vysoká škola Polytechnická Jihlava chce vybudovat centrum zdravotnického vzdělávání. Víc už za chvíli.
1: Hravé léto na Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Vysoká škola Polytechnická Jihlava chce vybudovat centrum zdravotnického vzdělávání. Na studii a projektovou dokumentaci získá od kraje 6,85 milionů korun. O dotaci rozhodli krajští zastupitelé. Odhad celkových nákladů na centrum je téměř 380 milionů. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mít krásný den.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. V řece Moravě v Olomouci a jejím okolí kvůli velmi nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se dusí. Jejich úhyn pokračuje.
2: Jihlava aktuálně.
3: Vysoká škola Polytechnická Jihlava chce vybudovat centrum zdravotnického vzdělávání. Na studii a projektovou dokumentaci získá od kraje 6,85 milionů korun. Odhad celkových nákladů na centrum je téměř 380 milionů. Nejvyšší soud Spojených států, ve které mají převahu konzervativci, zamítl snahu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami. Ty rozhodnou, kdo bude ovládat kongres.
2: Sport.
3: 3 dny po deblovém triumfu po boku Kateřiny Siniakové na grandslamovém US Open zvládla Taylor Townsendová první singlový zápas na turnaji v Mexiku. V úvodním kole americká tenistka vyřadila Němku Tatianu Mariaovou po vítězství 6-7, 6-3 a 6-2.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava zdraví Katka. Víme, že Jihlava by měla podle lídrů kandidátek řešit dopravu, obnovu centra či byty. Víc informací za pár minut.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity.
5: Rádio Jihlava.
6: Tak mi to teda nandej.

úterní odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. V novém volebním období by vedení Jihlavy mělo podle lídrů kandidátek řešit například dopravu, revitalizaci centra, dovedení pitné vody z přehrady Švihov na Želivce.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Muž se jednoho večera vrátí dřív než obvykle a začne se tulit k ženě. A ta mu osekne. Dej s tím pokoj, teď na to nemám náladu. To jste se na mě dneska všechny domluvili, nebo co?

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. U turistických cílů v Jihlavě budou možná sochy ježků, které má město ve znaku. Podrobnosti za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava také dnes. Na turistické zajímavosti v Jihlavě budou možná upozorňovat sochy ježků, které má město odedávna i ve svém znaku. Podoba ježků vyplyne ze soutěže. Podle předpokladu by mohly být vysocí do půl metru a vyrobení například z bronzu. Na projekt Jihlava město ježků za 1,2 milionu korun požádá o dotaci městská organizace Brána Jihlavy. Rada města k tomu dala souhlas. Teď ale před námi další hity Rádia Jihlava pro váš lepší den.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Začalo restaurování jednoho z nejcennějších obrazů ve sbírkách Národní galerie. Růžencové slavnosti od německého malíře Albrechta Dürera. Jeho hodnota je nevyčíslitelná. Práce potrvají zhruba 5 let a podílet se na nich budou desítky odborníků z Česka i z ciziny.
0: Co se děje v kraji?
1: Záměr na stavbu silničního obchvatu Třebíče měřícího téměř 6 kilometrů prošel posouzením možných dopadů na okolí. Krajský odbor životního prostředí k němu vydal souhlasné závazné stanovisko. Zároveň stanovil řadu podmínek při přípravě této nové části silnice. Výprava na houby se nevyplatila dvěma Italům ve Švýcarsku. V lesích v kantonu Ticino nazbírali 30 kilo hřibů. Místní pravidla však dovolují každému člověku odnést si za den pouze 3 kila. Policisté jejich úlovek při kontrole zabavili a případ předali úřadům. Houby nakonec místo sběračů dostanou seniori z nedalekého domova.
0: Sport.
1: Dominika Šalková a další tenistky si na úvodní zápas turnaje v São Paulo musí počkat nejméně do dneška. Včera je na kurt nepustil déšť. Utkání Šalkové proti 6. nasazené Španělce Jessice Bouzasové je na programu dnes od 18.30.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině, stále je úterý 15. září. No a Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava a je připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem si pro vás připravil spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžeme namátkou těšit na informaci o tom, že Česko je nyní pro Rusko nepřítelem číslo 4. A taky, co se kdy důležitého stalo právě 15. září. A další nejrůznější informace a zajímavosti. Tak si na ně rozhodně počkejte a já přeji všem dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech, no a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, a se vám hezky poslouchá.
0: 101.1 FM, vaše jednička z českých

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Kabinet premiéra Andreje Babiše se umístil na čtvrtém místě ruského seznamu nepřátelských vlád, který každý měsíc skládají kremelské noviny Vzgliad. Na tomto seznamu, který vychází pravidelně už od loňského roku, se Praha umístila v horní desítce prozatím pokaždé. No tak já myslím, že to je docela úspěch. When will they stop?

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Všechny ženy mají bod G na stejném místě. Na konci slova shopping.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte úterní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 15. září, no a my se můžeme teď podívat, kdo se kdy právě 15. září narodil. Tak třeba modelka Tereza Skoumalová, výtvarník Oldřich Tichý, fotbalista Werner Lička, ale taky třeba americký herec Tommy Lee Jones. No a pokud i vy jste se narodili 15. září, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Zítra se očekává počasí dost podobné tomu dnešnímu, tedy polojasno, beze srážek, naopak se sluníčkem a s teplotami kolem 23 stupňů.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Vláda odložila rozhodnutí o návrhu změny zákona o ochraně veřejného zdraví, která má umožnit mimo jiné očkování proti chřipce v lékárnách. V minulé sezóně se nechalo očkovat proti chřipce přes 825 tisíc lidí. Ministerstvo zdravotnictví se snaží zájem podpořit. Kromě proškolených lékárníků by měli mít možnost očkovat i lékaři všech odborností.
0: Co se děje v kraji?
1: Zítra se v Havlíčkově Brodě po třetí a čtvrté etapě otevře slavnostně park Budoucnost. Proměnou prošlo okolí rybníka Obora a Hastrman až po ulici Prokopa Holého. Park nově láká nejen na opravenou cestní síť, ale také na novinky, jako je například poeziomat. V rámci slavnostního otevření jsou v plánu i komentované prohlídky. V části Nizozemska je od dnešního rána omezena vlaková doprava. Vládní organizace ProRail, spravující nizozemskou železniční infrastrukturu, sdělila, že příčinou by mohla být sabotáž. Na kolejích byly na několika místech nalezeny předměty, které tam někdo umístil záměrně.
0: Sport.
1: Čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou dnes večer mistři světa Italové. Svěřenci Jiřího Mnováka se sfavorizovaným domácím výběrem utkají už s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině A v Modeně porazili postupně Řecko 3-1, Švédsko 3-2 a Slovensko 3-0.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Den s datem 15. září nám pokračuje, no a my si už za chvilku dáme informace o tom 15. září. Tak si na to určitě počkejte. No a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a my se teď půjdeme podívat do historie, co se kdy událo 15. září. Tak třeba v roce 1847 v Praze bylo poprvé osvětleno 200 plynovými lampami ulice. V roce 1859 papež Pius IX. Blahořečil Jana Sarkandra. V roce 1907 v Karlově ulici v Praze bylo otevřeno divadlo živých fotografií, první stálý biograf v českých zemích. V roce 1920 jmenoval prezident republiky vládu úřednickou, vedenou Janem Černým. V roce 1956 byla založena společnost Saska. V roce 1976 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se veřejnosti představil nový osobní automobil Škoda 105 a 120. V roce 2002 začala vysílat televize Olčko. V roce 2005 v Praze začala součestní část mistrovství světa v orbě za účasti 29 zemí.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Víte, jaký je český národní nápoj? Správně, pivo. Víte, jaká je česká národní slabost? Další pivo.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM.
1: Zahrádkářský servis.
0: Když teplé dny babího léta tak trošku lákají k odpočinku, práce na zahradě v září rozhodně nekončí. Vrcholí sklizeň ovoce, zeleniny, nastává čas výsadby jarních cibulovin a péči potřebují také záhony, trávník či okrasné dřeviny.
1: Zahrádkářský servis.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Na rádiu Jihlava jsou teď pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy, tak pojďte společně se mnou mrknout do světa muzikantů.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Lady Gaga a její snoubenec Michal Polanský se stali rodiči. Zpěvačku vyfotili s miminkem při procházce v Severní Karolíně. Jméno ani pohlaví ale zatím neupřesnila. Není ani známo, jestli dítě případně neodnosila náhradní matka, jelikož na zpěvačce v posledních měsících těhotenství nebylo vůbec znát.
2: Rádio Jihlava.
3: Už se chci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Kdybych se mohl vybrat, budu radši neznámý, říká syn Lucie Bílé Filip, který se v muzikálu Obyčejná holka v divadle Lucie Bílé představí jako muzikálový herec. Akorát jsem zjistil, že neumím tancovat. Prostě jsem třeba.
2: Rádio Jihlava.
0: Muselo to být fakt ostrý, hodnotí život, kterým si jeho matka Bára Basíková za posledních 30 let prošla a v němž opakovaně prožívala zklamání v partnerském životě. Já do jejich vztahu neviděl, neumím to zhodnotit, ale z těch tří chlapů vyšel v tom filmu nejlíp můj táta.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Ve Vladislavském sále Pražského hradu jsou ode dneška vystaveny korunovační klenoty. První 4 dny si je mohou prohlédnout školáci. Od soboty 19. do pondělí 28. září se výstava otevře veřejnosti.
0: Co se děje v kraji?
1: V Úsobí na Havlíčkobrodsku má kraj v plánu postavit pobytové zařízení pro lidi s chronickým duševním onemocněním z 80 lůžky. Jde o rozšíření kapacit domova ve Věži, který je od Úsobí necelých 10 kilometrů. Memorandum o stavbě zařízení sociálních služeb s městysem schválili krajští zastupitelé a projednalo ho už i zastupitelstvo městyse. Japonská prefektura Yamanashi od příštího roku začne účtovat horolezcům na hoře Fuji poplatky za záchranné operace, prováděné jejím vrtulníkem. Bude tak činit v období, kdy je výstup obvykle zakázán a pokud jí lidé nepředloží plán výstupu.
0: Sport.
1: O trenéra fotbalové Sparty Briana Priskeho projevil zájem Mönchengladbach. Kouč Pražanů je jedním z kandidátů na uvolněné místo kouče bundesligové Borussie. Priske se v současnosti připravuje se Spartou v Jerevanu na zítřejší utkání prvního kola základní části Evropské ligy proti Araratu Arménia.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další úterní podvečerní hodinka vysílání na rádiu Jihlava je před námi, no a v té vás čeká třeba bulvární okénko. Dáme si taky pohádku a nebo se dozvíme, jaké teploty se kdy naměřily právě v tento den. Tak vám všem přeji hezký podvečer, dobrou náladu a pohodový poslech.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: trochu vnímat.
1: Esther Geislerová se vdala. Vzala si o 10 let mladšího herce Martina Krupu. Vítejte v bulvárním okénku. Esther Geislerová oznámila fanouškům, že je vdanou paní. V Insta Stories přesdílela snímky fotografky Kristýny Políček. Nevěsta měla jednoduché bílé šaty, závoj a květinový věnec. Ženich si k bílé košili vzal kalhoty a vestu a klobouk s pírkem. Na záběrech jsou vidět i jiné tradiční svatební zvyky. Oddávajícím pak byl párový terapeut, lektor a spisovatel Honza Vojtko.
2: Rádio Jihlava 101.1

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. She was born in November.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá kolega v práci druhému. Máš na drátě tchýni? A telefonuje nebo visí?

0: Úterní podvečer na rádiu Jihlava nám pokračuje, no a já vám v něm právě teď nabízím pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dík si kusojky, poznáš jednou i sebe.
3: Honzíku, tak si představ, že dneska jsem na cestě do práce potkal jelena.
4: Dědo, a jak jsi poznal, že ten jelen jde do práce?
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte podvečerní úterní program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 15. září a právě na toto datum se teď budeme podívat do pražského Klementína. Zatím nejtepleji bylo 15. září v roce 1947, kdy bylo 30,5 stupně. Nejstudenější 15. září bylo v roce 1931, kdy bylo jen 3,6. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 zapsán pod hodnotou 15,6. Tak, dámy a pánové, to je vše pro dnešek. Já se s vámi loučím, přeji vám hezký zbytek toho dnešního večera, strávený s Rádiem Jihlava, a těšit se na vás budu zase zítra ve stejnou dobu, tedy v 11 hodin dopoledne. Do té doby, čau bas fugas.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

S ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. V řece Moravě v Olomouci a jejím okolí kvůli velmi nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se dusí. Jejich úhyn pokračuje.
0: Jihlava aktuálně.
1: Vysoká škola Polytechnická Jihlava chce vybudovat centrum zdravotnického vzdělávání. Na studii a projektovou dokumentaci získá od kraje 6,85 milionů korun. Odhad celkových nákladů na centrum je téměř 380 milionů. Nejvyšší soud Spojených států, ve které mají převahu konzervativci, zamítl snahu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami. Ty rozhodnou, kdo bude ovládat kongres.
0: Sport.
1: 3 dny po deblovém triumfu po boku Kateřiny Siniakové na grandslamovém US Open zvládla Taylor Townsendová první singlový zápas na turnaji v Mexiku. V úvodním kole americká tenistka vyřadila Němku Tatianu Mariaovou po vítězství 6-7, 6-3 a 6-2.
0: 101.1 FM. Vaše jednička z českých.

bat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí zpět.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Všechny ženy mají bod G na stejném místě. Na konci slova shopping.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

Pod lemem vaší sukně spatřil jsem málo, však stačilo to k tomu, aby se špatně spalo. Léky a medicína od vrchnej sestry a s vámi, moja drahá, a s vámi, ach drahá, som vlastně já somár, hrál celou noc tenis a prehrál som na gemi šestry. Yeah.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient na smrtelné posteli. Sestřičko, mám ještě nějakou šanci? Bohužel, nejste můj typ.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Muž se jednoho večera vrátí dřív než obvykle a začne se tulit k ženě. A ta mu osekne. Dej s tím pokoj, teď na to nemám náladu. To jste se na mě dneska všechny domluvili, nebo co?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taky jednou jsem stála v Jámě, to jsem byla v ABC, s tou pětistovkou a moc krát se stalo, že jaksi kolegové pro obveselení mi ho poponesli. Pač tu pětistovku, čtyři lidi klidně. To a já jsem potom ječela, že mi někdo ukradl vůz, že jo. Oni se děsně smáli a já jsem zase zastavila. Tam se v té ulici v Jámě se nedalo parkovat. Tam měl každý podnik vyhrazený parkoviště, takže kdekoliv se zastavilo, tak samozřejmě špatně. Ale já jsem si říkala, no zase na chviličku, vždycky jsem si to sama tak zdůvodnila, že se vlastně za chvilinku vrátím. No vrátila jsem se zase o čut později a už na rohu jsem viděla, jak u toho mýho vozu, teda vozu, u té sardinky stojí příslušník a nějaký pán a pořád ukazují na ten malej, že tam stojí, nikomu nevadila. No nějaký žalobník. A já jsem si myslela, ježiš, to šlo o chvilinku. A oni se oba dva v určitý okamžik otočili k tomu mimo vozu zády a něco tam ještě zase si povídali a já jsem se připlížila. Pomalu jsem odemkla tu pětistovku, sedla jsem si tam, vytočila jsem okýnko, přirazit ty dveře už jsem nemohla, protože to by bylo jako zvukově, by se otočili hned. Že? A teď jsem tam seděla, to člověk v té pětistovce vypadal, jak když sedí na chodníku. Jo? A teď jsem tam tak jak hříbek, jsem tam seděla, vytočený to okýnko a oni se oba dva otočili a strašně se lekli. To nikdo nevypadá inteligentně, když se lekne, jo? A ten příslušník, jak se lek, tak to jak si zpracoval to leknutí a povídá, nezlobte se, paní Bohdalová, u mě je to za 200 korun a zase vás musí něco napadnout. Já jsem se na něj zadívala a řekla jsem, to jděte do prčic. U mě je to lacinější, ovšem takovýhle.

asi, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale Hanko, já ti musím něco říct. Já jsem myslel, že teď spolu budeme chodit, ale kluci z kapely mi řekli, že už jako jednu holku mám.
2: Jaký kluci?
1: No, z kapely, já to je jedno, ale já jsem si vzpomněl, že vlastně jo. Jsem na ní úplně zapomněl, ale mám jí. Fakt jsem na ní úplně zapomněl.
2: Ty si děláš srandu, ne?
1: Nedělám. To je strašná situace, já vím. Promiň, prosím tě, ale vžij se do mý situace. To je strašný svět. Všechno se proti nám spiklo. Musel jsem se úplně brečet nad sebou samým, protože tebe mám rád, ale jí jsem slíbil, že s ní budu. Ale vzpomínám si, že jsem se fakt rozhodnul. Já jsem se fakt rozhodnul. Ale já fakt nechci nikomu ublížit.
2: Nech to! Ty nechceš nikomu ublížit?
1: Promiň.
2: To máš z toho věčního hulení. To máš z toho života, jaký ty vedeš.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Fontána, to bude na pořád.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

0: věřím, že až uslyšíte první tóny této písničky, přátelé, že každý z vás... Co tady hledáte, člověče?
1: Co říkáte?
0: Co tady hledáte na jevišti?
1: Ale já jsem vám prvé tady ztratil takový klíček malý aluminiovej, tak ho tady hledám.
0: No to musíte asi hledat takhle, teď, když jsem tady já.
1: Takhle veliký byl asi z aluminia. No já bych ho tady nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole, víte?
0: A já to mám ten uzávěr.
1: Uzávěr a já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček. A já ho měl v kapse, víte? Teda ne to kolo, ten klíček,
0: no, klíček jsem měl v kapse.
1: A vyndal jsem takhle kapesník a najednou slyšel jsem ještě, jak to cinklo.
0: A byl pryč.
1: A byl pryč. Jak to víte?
0: No když spadne, tak je pryč.
1: Aha, no jo, a on spadl, víte, takhle dolů. Až nahoru nemohl spadnout, on spadl dolů a byl pryč vám.
0: No jo,
1: malej takovej aluminiovej klíček to byl. Jsi takhle veliký z aluminia.
0: No jo, ale prosím vás.
1: Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval. Já ho mám totiž na kolo, víte? Já mám vzadu takový zámeček
0: na kole. No ten uzávěr, to
1: ten
0: už
1: uzávěr,
0: jste
1: říkal. A na to
0: no,
1: jsem prosím. Měl právě ten klíček, no. A tím, že jsem takhle vyndal ten kapesník z kapsy ještě, tak jsem slyšel, jak to cinklo najednou a byl pryč.
0: No ale teď...
1: Malej takovej aluminiovej klíček to byl. Jsi takhle veliký z aluminia. Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo,
0: no
1: víte,
0: já
1: mám
0: vás chápu, no jasně.
1: A jen jsem šáhl takhle do kapsy a vydal jsem kapesník takhle a cinklo to a byl pryč. Jsi takhle veliký byl, aluminiovej z aluminia.
0: Myslíte hliníkový, ne?
1: Co?
0: Hliníkový.
1: Ne, aluminiovej to byl.
0: Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
1: To je jedno, ano. Ale tohle byl aluminiovej, tohle. A já musím domů pojít, manželka vždycky tak kroutí hlavou, když přijedu pozdě.
0: No kvůli tomu, že kroutí hlavou.
1: No jo, ale s mojí hlavou. No.
0: Co je to tak... tamhle dole, jak se to lesně, není to on? No vidíte.
1: To není, to je od holuba něco, jo, nebo co.
0: Tak, tak mi ale řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit?
1: No tadyhle přesně vzadu, než vejdete dovnitř, tadyhle u toho.
0: No jsem... proč ho hledáte tady, jste ho ztratil vzadu?
1: No, tam je tma, tam člověk nic nevidí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A kdybych měl složit svou poklonu nejhlubší v humoru, tak musím mluvit o celé té plejádě klaunů. Ať už manéže, nebo němé grotesky, Laurela Hardy a Buster Keaton, Frigo, Harold Lloyd, Charlie Chaplin. Tady pro mě humor vrcholí a stává se poezí. Zajímavé, že pro mnohé tady upadá. Mockrát jsem slyšel otázku, a prosím vás, v čem je ten humor němé grotesky? Že se kopou na ulici do holení kostí, nebo že si házejí šedáčku do obličeje? To je humor? Říkám, no pomalu s tou šedáčkou. To je jinak. Ta scéna s tou šedáčkou má stavbu, kterou divák nemůže a taky nemá postřehnout. Ono je to tak, já vidím v záběru pána, který má v ruce šedáčkový dort a rozhlíží se. Střih a v dalším záběru je vznešená dáma s lorňonem, která ještě neví. A moje divácká rozkoš pramení z toho, že já vím. Já vím o 2 vteřiny dřív než ona, že dostane tu šláčku. A tady přistupuje něco, co Charlie Chaplin nazval nádherně sociálním aspektem grotesky a humoru vůbec. To je, že to musí vždycky dostat někdo, kdo to v našem povědomí zasluhuje. On sám vzpomíná na jednu scénu, kdy na balkonku v prvním poschodí Willy hovoří s dámou, pojídá zmrzlinu, hovoří, jedná, a jak se naklání, tak se vysype tu zmrzlinu za kalhoty, nenápadně ji vyklepe nohavicí, ne? Ta propadne do přízemku a tam sedí taková silná paní,

A má být tady až sem. Ta zmrzlina jí spadne na ty šaty. A Čeplin říká, kdyby se tatáž nehoda stala chudé ženě, tak v hledišti místo smíchu povstane soucit. Čili musí to být někdo, kdo to v našem diváckém povědomí a podvědomí zasluhuje. Musí to být ta ošperkovaná baba, o které víme, že už má všecko a že jí chybí jenom ta zmrzlina. Tato nepodplatná a nepodplatitelná spravedlnost humoru je z nejsilnějších jeho složek. A ta scéna s tou šlehačkou, to není snadné natočit. Já ji točil. V Karlových Varech při festivalu jsem měl stůl, šlehačkový dorty, konev čaje, sedě tam Vlasta Brodský, Miloš Kopecký, já, před námi kamera. Já jsem se jich ptal v tom záběru, jakýže humor ti dva mají rádi. A oni právě jmenovali celou tu plejádu těch klaunů, němé grotesky, jako já tady. A já jsem říkal, a tento humor vy oba, jak si máte, rádi? A oni říkali, co rádi, rádi. Milujeme, milujeme, milujeme. Já jsem říkal, vy máte pro tento druh humoru oba smysl? A říkali, no samozřejmě, že máme smysl pro tento druh. Tak jsem vzal dva dorty. A tak zkusmo. Jsem udělal prst a prst. A oni vzali celý ten kulatej dort, ten mě napálili na hlavu a zalili mě čajem. Strašně jsme se spustošili. Strašně. A když to pak běželo jaksi v kinu festivalovým, tak jsme viděli, co všecko tomu chybělo. Úplně tomu chybělo to nenapodobitelné, nenaučitelné a doslova geniální řemeslo těch klaunů. Ta stavba, všecko. My jsme se jenom zpustošili. Samozřejmě, že lidi se smáli. To jo, lidi se smáli. Protože to si přiznejme. Vidět Miloše Kopeckýho očiláčky. To je veliká legrace. Veliká legrace. Zajímavé, že já už jsem budil spíš ten soucit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho turné po Habeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže plecí a rozprchla se. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupení stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná. Šéf kanceláře doktor Cimrman byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil www.weber. A profesor Schuster ho přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Son africký byl těžký jako 30 000 myší. Lasička byla 1,5x rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4x pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Schustra byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které seřazeny za sebou utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Cimrmanův informační systém viry. Zavirováním tří profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Cimrman o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Cimrmanově stanu patřil zavináč.
0: Jedna FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Můj tatínek byl vodák každým coulem. Tatínek, jak přišel z práce, vzal pruty a šel k vodě. A po večerech, když u ty vody bylo zima a nebylo na nic vidět, tak dělal zase na destilaci takový ty hady, ty šneky, víš? Pro celý Ivančice skoro. My nemáme rádi švestky v tom pevném stavu. A se bojíme, že je to špatně vypeckovaný a nechce. Tatínek skoro pro celý Ivančice udělal ty šneky, samozřejmě na četníky, nezapomněl, těm to dal darem, aby nezáviděli. Náš tatínek nepil, chci říct, nechodil do hospod, on pil doma jako samozásobitel. No, ale jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc s tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události, celostátní bilanci, si o tom popovídal a tak dále, že jo. A já jsem svý ženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. A ona mi nadávala. Já řekl, Olínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys zvracela, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila? Chovej se ke mně podle toho, povídá. Moje maminka proti tobě neměla vlastně žádný vzdělání. Moje maminka se vyučila švadlenou a dlouho to nedělala, pač tatínek byl takovej dost čiperný. Ten tatínek a... Dík tomu já taky jsem na světě. Když se dělá nějaký interview, tak vždycky, co považujete za nejdůležitější událost ve světě? A teď někdo říká tohle, někdo říká tohle, vůbec ne, to, že jste se narodili. Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nepila, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku, nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáru. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den, den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pač se to tak nějak rozkapalo tam, nebo co. No to, tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Naš tatínek byl velice snadno identifikovatelný i v meze. On šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy, řekla rychle. Laďa mu bude otevřít, Mařín, ty odestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď s maminkou spávat nesmí, pač to by nás bylo čít dál víc furt. Řekl, a Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, ale on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkajzní už byly uvolněny nějaký. A tak jsem otevřel, tatínek řekl, hodnej, dostaneš školu, já jsem měl 7 picyklů slíbených za první. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tatínek spadl na posteli, tam jsem dávala boty, Mařka ho dusila. Tatínek, co to je za hru, co to se mnou děti provádíte, tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Tatínek dovedl na člověku ocenit nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakový organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, ej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestala zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytý, protože se byl picnutý a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovinilý výraz, jak věrný džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukal, koukal a maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe, ten vývar ho vězit, paž takhle se mohli picnout ten grán chlapí jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, tak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky. Vždy. A tatínek nabíral pěkně a srkal, až to stíčeno, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, když to bylo v letě a měli jsme bramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, běžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila petržel a osolila to a dávala to tatínkovi, jako že to je hovězí vývar. A tatínek měl tak špatný svědomí, že mu to tak chutnalo. A teď, když už maminka ty pohledy nevydržela, tak se podívala na toho tatínka a řekla, no jenom po mně koukej, tatínku. Ty náš tatínku, máš ty tohleto zapotřebí? A tatínek se rozzářil, jak Buddha Pátovi, že andělko, jinak bych to nedělal! Bavte se!

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko rozbit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jaké máte psání?
2: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho piráta. To jste vy?
1: Ano, to jsem já.
2: Jo.
1: Posaďte se.
2: Děkuju, já jsem Hlusvisiák. Hlusvisiák mé jméno. Tak to jste vy, Černý pirát.
1: No.
2: Safra, vypadá to tak jako, spíš jako normální český vidřidu.
1: Co pak jste nám přines?
2: No, tak já bych se chtěl mluvit s panem vedoucím.
1: To jsem já.
2: Jo, tak to jste taky vy.
1: No.
2: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
1: Já přece ještě nejsem penzi.
2: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
1: No, Krista pána, proč myslíte, že marodím?
2: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
1: Tak podívejte se, co jste si psal.
2: Já jsem tu na to místo toho vrátnýho, jo?
1: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
2: Ano, ano, ano.
1: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
2: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
1: Tak vy si věříte.
2: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
1: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo vrátného v našem podniku.
2: Ano.
1: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
2: Jo, mě a proč?
1: No kvůli orientaci.
2: A tak, jo.
1: Abyste věděl, co vás tady čeká.
2: Ano.
1: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného v baru?
2: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách.
1: No, dovolte...
2: no a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
1: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
2: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
1: A proč by chodili na váhu?
2: No, aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
1: Nesmysl, vážit se nebude.
2: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano?
1: No, Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
2: No jak takhle, helejte.
1: No počkejte, co to děláte?
2: No vidíte, jak no, mi to šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
1: No,
2: páni drazi. A to je vaše vnučka?
1: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně.
2: Tady druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
1: Ale
2: tohle,
1: no, já nevím.
2: Safra,
1: a patrně, porte. Ano.
2: A že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
1: Poste! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, no, na pláži.
2: A ten dědek vedle, to je Rumun?
1: To jsem přece já.
2: To jste vy, je. Že vám nedali aspoň čepičku.
1: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
2: Aha.
1: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
2: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivej?
1: No ano, taky se stávají takové případy.
2: Tak to neplníte plán, víte?
1: Ale ano. Ale podívejte se, přijde pán s dámou.
2: Ano.
1: Pán se patřičně setne...
2: Jo.
1: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
2: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
1: No,
0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No tak prosím vás, já bych začal třeba s tím, co jsem, teď jsme dělali poslední ty ankety, tak tam byla otázka, jak se jmenovali rodiče Ježíše Krista. Byla řada jako zajímavých odpovědí a ta jedna paní povídá, rodiče Ježíše Krista. Ježíš Maria. Teď si na to nevzpomenu. Tak taky velice zajímavá otázka byla, jak se jmenuje agent 007. Tak jedna odpověď byla, která bohužel nám to nepodepsal, což mě mrzí, povídá Egon Bondy. A pak byl báječný pán v Buštěhradě, takovej v hospodě už trošku bylo vidět, že jí má má jak z praku. A povídá agent 007, jo? A po mnou. A tak agent 007, to jsem já. No, jedno z takových vděčných témat v tom pořadu je protekce, která se nevyplatí. Jo? Tak třeba já bych vám řekl tady o Pepíkovi Fouskovi takovou hezkou historku, kterou Pepa zažil. Když byl Pepa mladý chlapec, tak protože na Kladně zrovna, teďka už je tam dobrý vzduch na Kladensku, ale když byl Pepa v pubertě nebo po pubertě, tak tam byl vzduch velice blbej, tak ho z Kladna poslali za odměnu na léčení s průduškama do Tatranský Polianky, kde ho ubytovali, dali mu takovou ne zrovna nejlepší místnost. A Pepa, jak to umí, prostě to tam rozbalil, hned tam písničky, aforizmy, hned to prostě jelo všecko. Ten personál si ho okamžitě zamiloval a těm sestrám přišlo žinantní, že má takovou blbou místnost, tak ho přestěhovali do prvního patra a ta sestřička povídá, pozrite sa, pán Fúsik. A otevřela okno, tam Tatry, svítilo sluníčko, vzduch krásný, a ona říká, pán Fúsik. Čo povětě, Fúsek, páno, je to bezvadný, tady opravdu teda, to jste hodný, že jste mě dali takovýhle krásný místnosti, no to je fantastický. Ta sestřička povídá, pán Fúsik, v této izbičke budete velmi spokojný. V této izbičke zomřel Jiří Wolker.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
2: Já koukám, no. Havárie, co?
1: No něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zvrátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový, no takový různý deprese.
2: Co to máte? To jsou pilule nějaký?
1: No helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
2: A na co máte tu žlutou piluli?
1: To je právě ten oběd.
2: Vy jste labužník.
1: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
2: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
1: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
2: Hejte, pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
1: No a kdy to bylo, kdy jste měl delirium, ne?
2: Ne, hned, když jsem se narodil.
1: No jo, ona pestrost ve stravě strašně důležitá, ale taky je důležitá střídmost ve stravě a hlavně v pití střídmost.
2: O čem máte ten červený nos?
1: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
2: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte s...
1: A, ta porad polehává.
2: Ne, nemocná?
1: Ne, líná.
2: Já jsem jako myslel, jak to je se spaní, víte, jestli spíte dobře.
1: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
2: A zkoušel jste to počítat před spaním?
1: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
2: A teprve pak jste usnul?
1: Ne. Pak už se musel vstávat. No,
3: to je. Kolik vás tu ještě je?
2: Dobrý den, sestřičko.
3: Dobrý.
2: Vlastně sestro.
4: Vám něco chybí?
2: Ne, já počkám, ale tadyhle dědovi je špatně.
4: Chybí vám něco?
1: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
4: A jak je starý?
1: 160 let.
4: To je on?
2: Já nejsem dolar.
4: Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
2: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
4: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
2: Hrejte, sestři, já, to je takhle, víte, já, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
4: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
2: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se smí chce nechat rozvíst.
4: To je on?
1: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
4: Jo. Tak teď tomu už rozumím. No, tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme domů. Kde ho máte?
1: Já jsem ho nevzal s sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
4: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
2: Ježi, prosím, já nejsem syn. Já mám syna v písku. On je.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.